0: Dobrze, výborně.
1: Mluv, co se děje?
0: Pěkné věci. Zatímco vy, vzor to žádné vdovy, sedíte tu, milost paní naše, bezbožnost jen samou páše. Tančí, baví se a směje. A než měsíc zcela uplyne, vezme si ho. Jérum, jérum, jémine.
1: Vzít si muže, jehož neznáme.
0: Ano, když se si

0: Dieci nosti, nei send nešní, to bych věrul hal, mou pak ženu napadnul to, něco bych ji zamumlal.
1: Zamumlal?
0: Úhol v kraji,

to hajen si nosmi vkročí, nepšem a bez se se zlistočí. Kdy babice mi zbírá chrastí, nebliška vyklo se mi spasti. Tu strašně zamlám, až trne hajdu sám.

že hlas můj temný slyší, hned žena se i havan sniší, jedva že mumlat započínám, hned všecko k

Milost, paní, rozumí mi zcela, vdovám všem by vzorem být měla. Nosí šaty stále smutkové, ať jí okrasy to nedodává. Milost, paní, všecka čest a slávu.

0: mě štěstí.
1: Kéž mi pravé štěstí příchod jej zvěstí.
0: Byl jste to již někdy dřív?
1: Někdy dosud, jak těživ.
0: A kdy odjel?